0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Téměř 60% útrat za potraviny a drogérii tvoří nákupy v akcích. A na tuto studii se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla. Nákupy v akcích tvoří téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží. Je to asi o 2% body více než loni. Češi nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Postupně nebo podobně jsou na tom Dánové, Slováci a Maďaři. No a tak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu v Tuzemsku rozšiřuje se nabídka různých slevových akcí. Silná konkurence obchodníků tomu napomáhá a tak doufám, že si ve Slavia dobře nakoupíte. My vám teď budeme servírovat skvělé hity, tak to si užijte.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

Da Vinci, Beethoven nebo Čáp s vlnou a samozřejmě spoustu dalších, tak budou možná vypadat, nebo bude vypadat Eurobankovka. Ano, Marie Curie, Ludwig van Beethoven nebo pestrobarevný ledňáček v krajině evropských řek. Takové motivy se mohou objevit na nových eurobankovkách. Evropská centrální banka představila 10 finálních návrhů a o jejich podobě nechá promluvit i veřejnost. Svého favorita si mohou samozřejmě vybrat i lidé tady u nás, třeba i vy na jihu Moravy. Tak vybírejte, koukněte, zahlasujte. Hlasuje se až do 21. září a třeba podle vás pak bude právě ta eurobankovka nová. Teď ale budou na krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nedávno při cestě Brna směrem, když jsem šel kolem Nových sadů, tak jsem si všiml zvláštních věcí a říkal jsem si, jejde, co to tak je, vypadá to zvláštně, co by to mohlo být. A ejhle, a najednou víme, a už se o tom mluví, pod budoucím bytovým domem v ulici Nové sady se skrývala zapomenutá část historie Brna. Archeologové tam našli základy průmyslových budov z 18. století i dvě železniční točny, které kdysi pomáhaly s provozem jednoho z nejmodernějších překladišť. Tak, už víme, co tam bylo. Teď tam bude krásný dům. Doufám, že se jim bude příjemně bydlet. Vám ať se příjemně poslouchá. Hit za hitem na Krokodýlu. To all the people all around the world. Ooh, la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nejlepší porán.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Z Brna do Frankfurtu až čtyřikrát týdně město hledá dopravce pro novou linku a právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Plány na přímou leteckou linku z Brna do Frankfurtu nad Mohanem nabírají konkrétní obrysy. Město už hledá dopravce, který bude spoje provozovat. Pokud výběrové řízení dopadne úspěšně, první lety by mohly odstartovat už na jaře 2027. Tak. Třeba využijete, budete létat a pak dál se posouvat. No, my se posuneme také dál za dalšími hity. Na Krokodýlu.

Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Genesis a Kongo tady u nás na Krokodýlu krátce před 7 hodinou raní. Máme sobotu 1. srpna. Dnešní den je pro Radio Krokodýl celkem významný. K tomu se dostaneme zcela určitě po zprávách, které dneska bude chystat Míša. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Masarykova univerzita čelila kyberútoku. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. hodině si dáme share. Andrix Golden. A taky zahrajem škvory.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to máme venku aktuálně s počasím, jak to bude vypadat během dne, tak co se týče teploty, tak nevím, jaká byla u vás teda noc, jak moc jste si odpočinuli, jak se jenom vyvětrat, ale už v téhle chvíli máme v centru Brna 26 stupňů. Na sever od Brna jsou drobné přehánky, uvidíme, jak to bude během dne, ale podle meteorologů by přes den něco málo v podobě nějakých přehánek nebo bouřek spadnout mělo. Uvidíme, jak moc toho bude. Ale teploty ty budou u nás na Moravě opět velmi vysoké. Okay, čeká se 33 až 36 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykova univerzita čelila kybernetickému útoku. Momentálně zjišťuje dopady. Klíčové služby fungují bez omezení. Univerzita po odhalení incidentu přijala řadu technických opatření, která mají snížit riziko dalších škod. Patří mezi ně reset vybraných hesel, oddělení některých částí sítě nebo nasazení nástrojů pro detekci a blokování aktéra. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. Po více než týdnu boje s rozsáhlým lesním požárem se na jihozápadě Francie začíná situace postupně stabilizovat. Úřady umožnily návrat domů více než 140 tisícům evakuovaných obyvatel. Hasiči ale varují, že kvůli opětovnému růstu teplot zůstává riziko dalších požárů vysoké. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie, jenž se dostal do čela hned v první ze včerejších 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, zdravíme na silnice. Vypadá to, že tragická dopravní nehoda, která blokovala trasu Pohořelice Brno, už byla odstraněna, protože vypadá to, že i ty odklony, které byly, tak ty už byly zrušeny. V noci se tam srazila 4 osobní auta, jak říkám, bohužel nehoda tragická. Více o tom samozřejmě dozvíme během dne. Jinak pozor na silnici 380 na příjezdu do Hodonína, těsně před, tam leží na křižovatce mrtvá srna. Tak prosím pěkně, dejte tam velký pozor. Jinak to vypadá, že z dalších míst nepřichází žádné informace o tom, že byste se snad někdy měli významněji zdržet. Kdybyste byli jiného názoru, tak nám buď zavolejte do linky řidičů, nebo použijte naši aplikaci. Díky a šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je tomu přesně 32 let, hodina a 3 minuty, co začalo vysílat Rádio Krokodýl. Ano, psal se 1. srpen roku 1994, kdy jsme se mezi vás dostali poprvé. A poprvé jste si nás naladili. O tom si dneska samozřejmě taky popovídáme. A vy díky tomu budete tak něco vyhrávat. Tak buďte s námi. Přeju hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu, pojďme se podívat, co zajímavého přinesl 1. srpen. Například v roce 1832 začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice Linec. V roce 1936 byl do provozu uveden první československý fototelegraf. Takové něco jako telefon, telegraf a tak podobně, všechno dohromady. V roce 1979 vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška Federálního ministerstva vnitra o pravidle silničního provozu a zavedla nejvyšší povolené rychlosti, například 110 na dálnicích a 90 mimo obec. Do té doby bylo jediným obecným omezením 60 km v obci od 5 do 23 hodin. A v roce třeba 2005 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Český les. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1936, kdy v Berlíně byly zahájeny letní olympijské hry. Jak to tam probíhalo, to předpokládám, asi víte. V roce 1944 v 17 hodin v Polsku začala takzvaná hodina V. Začalo varšavské povstání proti německým okupantům. V roce 1960 Benin získal nezávislost na Francii. A v roce 1971 v New Yorkském Madison Square Garden uspořádal George Harrison benefiční koncert pro Bangladéš. No a taky můžeme zmínit třeba rok 2020, kdy ve Spojených arabských emirátech byla spuštěna jaderná elektrárna Baraka. První jaderná elektrárna na území arabského světa. Kdo dneska slaví narozeniny, například Coolio, ten má dneska na narozeniny 59. Mladý herec Joachim Kraus slaví dneska narozeniny 28. Co se týče svátků, tak právě dneska slaví svátek Oscar. Ve světě si připomínáme, že dnes začíná Světový týden kojení. No a dnes také slaví narozeniny Rádio Krokodýl, které začalo vysílat 1. srpna roku 1994. Pokud něco slavíte i vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Dobré ráno, Brno a celá jižní Moravo. Rádio

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Ano, 32 let, hodina a 18 minut. Tak dlouho už je s vámi Radio Krokodýl na frekvenci 103 FM. Jak jistě víte, začínalo se v Brně a potom jsme se pěkně rozšiřovali. I to dneska probereme, jak pěkně jsme se rozšiřovali. Máte nějakou vzpomínku na třeba na rok 94, kdy jste poprvé zaslechli Krokodýla? No tak jsem s ní na telefon 603 103 103. Máme tady pro vás narozeninové balíčky. Schválně, jaká je vaše vzpomínka na ten rok 1994. Co to je ten balíček? Tak prosím nás, jsou tam rodinné vstupenky na koupaliště Královo pole a taky třeba vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku. No a my si ten start toho našeho vysílání samozřejmě dneska připomínáme. Přišla mi hrozně krásná, no v podstatě básnička na téma, jak to tehdy ráno vypadalo. Byl to v podstatě naše rádiová upoutávka. Jeden z posluchačů, Radek, mě poslal, říkal, že dneska bude za volantem, takže se o to s námi podělil. Včera mi ji napsal, jak jsme si chvilku psali. No a musím říct, že moc dobré. Nebojte se, dneska se k ní taky určitě dostaneme. Tak dobré ráno a buďte s námi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojmska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo to, jak to dopadlo, tak bych chtěl požádat Radio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Radio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
1: Chtěl bych teda Radio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Sofia. Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: 8:05, pojďme se podívat do brněnské zoologické zahrady, jak se tam potýkají z vedry. A co lidi, a co taky zvířata. Podrobnosti má pro nás Jan Bedřich. Dobrý den.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen je tady a přináší sebou i další vlnu veder, na

0: Smečka.
1: Ano, jsme jedna smečka, jak říká pan Jan Bedřich z brněnské zoologické. Děkujeme za pozvánku. Vám všem hezkou sobotu.
2: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu.

0: Leona Lewis na rádiu Krokodýl v sobotu 1. srpna jsou připraveny zprávy a ty dneska pro nás bude chystat a chystá Míša. Dobré ráno.
1: Přeji vám pěkné ráno. Útetčic na Brněnsku hořel kus lesa. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co dáme po 8. Disturb It. Taky Venga Boys. A taky budou Miraj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Co se týče počasí, tak venku máme teplo. Na to, že je tam 8 hodin ráno, tak v centru Brna už měříme 26,5 stupně. Momentálně se žádné přehánky ani žádné srážky neblíží, ale během dne by podle meteorologů i u nás na Moravě trochu sprchnout mohlo. Uvidíme, kde. Se špatně se to předpovídá, tak jak moc to bude intenzivní. Teploty se předpovídají o něco snadněji a ty budou opět vysoké, 33 až 36 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Velmi nízký průtok má řeka Jihlava na Brněnsku. Ve Cvrčovicích teče voda jen úzkým pruhem přes splav. V Přibicích dosahuje průtok pouhých 0,9 kubíků za sekundu. Nepříznivá hydrologická situace panuje v celém povodí Moravy a Dyje. Útetčic na Brněnsku včera hořel kus lesa. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli špatně přístupnému terénu. Na místě zasahoval i vrtulník s bambivakem. Silnice mezi Tečicemi a Střelicemi byla kvůli zásahu neprůjezdná. Požár hasila celkem stovka profesionálních a dobrovolných hasičů. O požáru se hasiči dozvěděli kolem 17:30 odpoledne. Zlikvidovali jej zhruba za 3 hodiny. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Opatření má platit po dobu 1 měsíce ode dneška. Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce 2. kola 1. ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno připsali prémiové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní 1. zápas 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké sobotní ráno, jdeme na silnice, co v téhle chvíli pro vás máme. No, tak například D2, 8 km ve směru na Břeclav, je tam odstavené osobní auto, dejte tam na něj pozor. Jinak ještě pozor na D2 na kilometru 60 ve směru na Slovensko, tam je jedno osobní auto Ukrajince po nehodě, dejte tam taky prosím pozor. Jinak už to snad je všechno a vaše cesta bude snad klidná a bezproblémová. Kdybyste si ale říkali, tak to úplně není, tak nám klidně dejte vědět. Vidím tady zdržení ve směru od Vyškova k Brnu po D1 těsně před křížením s D2, tam to jede výrazně pomaleji. Přejeme šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je tady víkendová snídaně Krokodýla, společně jste s námi v první srpnový den. A společně s námi už jste 32 let, ano, 1. srpna, ale roku 94 začalo vysílat Rádio Krokodýl. A během chvíle o tom, jaké hezké říkanky a jaké hezké programové věci jsme u nás měli. Ano, budeme společně vzpomínat, tak hezkou sobotu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 hodin 10 minut, mluvíte s Krokodýlem, je dnes v sobotu 1. srpna. I dnes pro vás máme naše zlatíčka, naše děti. Tentokrát je dotaz na téma dílna. Děti, na co si musíme dávat pozor, když pracujeme s nářadím?
2: Třeba kliště jsou nebezpečné.
3: Když něco řezáme, třeba stromy, tak bychom by museli dávat pozor, aby jsme se nepořezali.

0: sípli kůži. Aby jsme se nepouchli kladivem třeba.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
2: Rádio Krokodýl.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Ano, 1. srpna roku 1994 začalo vysílat Radio Krokodýl. Tady s vámi už 32 let, což teda jako fakt není málo. Jsme říkali, abyste nám třeba zavolali, jaké jsou vzpomínky na rok 94 a na začátek vašich zkušeností s námi, s Rádiem Krokodýl. Máme pro vás balíčky krokodýla. Vypadá to, že telefonní linka, aha, teď dozvonila, tak do téhle chvíle zvonila a než jsem se vypovídala, tak to skončilo. Takže 603 103 103, volejte, jestli chcete. V těch balících jsou například rodinné vstupné na koupaliště Královo pole a taky vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku. My už jsme včera o tom tady mluvili a od Radka přišel včera mail. Nazdar, Tondo a celý kolektiv, zítra budu za volantem, takže nebudu mít prostor zkoušet volat do vysílání. Tak se zkusím podělit o své zážitky aspoň zde. Poslouchám vaše rádio od prvního dne a snad jako důkaz postačí následující. A je tady prosím vás veršovánka, jo, kterou jsme taky my ve vysílání vysílali. Od pondělí do pátku, dobrý rozmar podrádku. Od 6 až do 9 informace se k vám řítí. Přináší je statní Brouček, jmenuje se Honza Souček. Sám však na to nestačí, druhý Honza přikvačí. Není statný, ale šik, tady Honza Kolařík. Zkrátka pod peřinou, pod deštníkem, ráno se Součkem a Kolaříkem. Ano, takhle jsme začínali. Ano, říkáte si počkat, Honza Souček, ano, bývalý to generální ředitel České televize, začínal tady u nás na rádiu Krokodýl. A někdo se nám dovolal na telefon. Kdo pak Krokodýl, dobrý den?
2: Ahoj, tady Helena.
1: Ahoj, Helenko. Vzpomínáš si na začátky vysílání Krokodýla?
2: Ano, vzpomínám. Já zrovna ten rok se mi narodil na Silvestra syn a strašně jsem toužila se jít podívat na vaše první párty, ale manžel mi to nedovolil.
1: Yeah! Předpokládám, že pak si nějakou párty stihla teda.
2: Ano, ano, stihla. A mám vás moc ráda, poslouchám vás 32 let.
1: To je hezké, tak to my moc krát děkujeme, máš tady u nás takový krásný balíček od Krokodýla, tak gratuluju a užívej první srpnový den, tu dnešní sobotu.
2: Děkuji, děkuji hezkou a určitě sobotu. Dárek využiji a půjdu s vnoučatama, chodíme tam moc rádi.
1: Tak se nám to mění, na začátku Krokodýla se narodí syn a teď to jsou už vnoučata, krásně rosteme s tím Krokodýlem.
2: Děkuji moc a přeji vám krásný víkend, nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
1: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Troufám si říct, že i dneska budou koupaliště v obležení. Ano, má být teplo až nějakých 36 stupňů. Kam vyrazit, kde si to pořádně užít, tak třeba můžete vyrazit do Zbíšova. Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénku a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Tak koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Kdybyste chtěli, tak třeba můžete si zahrát i plážový volejbal nebo basket. Těšíme se na vás ve Zbíšově. No a kdybyste chtěli vyrazit do Slavkova u Brna, tak tam je vstupné 150 pro dospělé, 50 pro děti. A pro děti tam brouzdaliště a dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si taky můžete plážový volejbal a užít

0: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Minelli Ram Pam Pam na rádiu Krokodýl minutu před 9:00 dorazila Míša a má připravené další zprávy. Pěkné dopoledne.
1: Přeji vám pěkné dopoledne. Studenti z Brna natiskli sloupy z betonu. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Vzhledem k tomu, že bude 9, tak po 9 budou 90. V 9 tedy muzika z 90. let. London Beat. Meredith Brooks. A taky se chystá Mr. President.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska by měla převažovat zvětšená oblačnost, sem tam bude i polojasno ráno a dopoledne se můžou vyskytnout slabé přehánky, zejména v severní polovině kraje. Během odpoledne a večera výraznější lokální přehánky nebo bouřky. Problém je v tom slově lokální. No, se nedá předpovídat, kde se to vytvoří. Ale co se dá předpovídat, to jsou teploty. Ty odpolední budou mezi 33 až 36 stupni.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Studenti stavební fakulty VUT v Brně absolvovali stáž na francouzských univerzitách, kde pracovali s 3D tiskem betonu. Navrhli a vytiskli různé stopy z betonu s minimální uhlíkovou stopou a maximální pevností. Do budoucna to může být jedna z využívaných metod ve stavebnictví. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Rotterdamská čtvrť DS zavedla od čtvrtka přísný noční zákaz pohybu pro ty, kteří nemají žádný pádný důvod se v oblasti zdržovat. Opatření, které podle právních expertů nemá v Nizozemsku obdoby, má pomoci ukončit několikaleté problémy s kriminalitou v oblasti. Hned během první noci policie udělila více než 20 pokut. Golfistka Sára Kousková díky birdy na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na Majoru British Open. Česká jednička se včera oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. místě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Je tady jedno dopravní omezení, které bude celý víkend na bohužel nepříjemné místě. Na D1, trasa Vyškov Brno, těsně před křížením s D2, se tam pokládá nový asfalt a provoz je tam sveden pouze do jednoho jízdního pruhu. V téhle chvíli se v té koloně, která má nějaký ten kilometr dva, zdržíte zhruba nějakých 15 až 20 minut. Tak s tím prosím počítejte. Jinak vypadá to, že další problémy hlášeny nemáme, tak šťastnou cestu a kdyby něco, víte co dělat, dát vědět. A my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 32 let, 3 hodiny, 3 minuty, tak dlouho vysílá Radio Krokodýl. Ano, dneska máme narozky 1. srpna roku 94, jsme se poprvé ozvali v éteru na vlně 103 FM. Během chvíle na to budeme vzpomínat a během chvíle si také zopakujeme brněnské Hantec. Tak hezkou sobotu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 9 hodin 11 minut, k tomu je tady Brněnské Hantec. Schválně, vy jste jako jen tak mimo soutěž věděli, jo? Žanek nám teď položí otázku.
2: Gomete, co to je zvadlo na gólku?
1: Zvadlo na gólku. Zamyslete se schválně, my jsme se zeptali Brněnu, jestli věděli nebo nevěděli.
3: Usknout v keřu.
4: Mrtvá hulka.
5: Netrefený gól.
6: Pivo z lušně.
1: Vůbec, jakože nic, ani se to nepřiblížilo. Co to znamená?
2: Zvadlo na gólku je pozvánka na svatbu.
1: Ano, tak pokud jste to rozluštili správně, tak gratulujem. Hezkou sobotu.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: už 32 let. Stále s vámi.
1: Ano, je mu 32 let. 3 hodiny a 18 minut, co začalo vysílat Rádio Krokodýl. Dneska slavíme narozky. Připomínáme si ten první vysílací den a taky pro vás máme narozeninové balíčky od Krokodýla. Jestli chcete, můžete zavolat 603 103 103 a zazpomínat na vaše, naše začátky tady u nás na Rádiu Krokodýl. Kdo pak tam? Tady je Krokodýl. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Zbýnek.
1: Dobrý den, Zbýnku. Jak vy vzpomínáte na své první setkání s Rádiem Krokodýl? Jestli si to pamatujete.
2: Jsem se s tím setkal v práci a od té doby asi dobrých 10 let už to posloucháme pravidelně s taťkem v dílně.
1: 10 let, to je hezky, no. My tady vysíláme 32. Byl jste před 32 lety vůbec na světě?
2: De facto to je to moje datum narození, takže jsme skoro stejně staří.
1: Ano, začínali jsme dávno, je tomu. Dovedete si představit, jak to mohlo fungovat bez internetu a bez počítačů?
2: Popravdě vůbec netuším, když vidím, jak dnešní doba je úplně jiná, tak ano. Vůbec netuším, jak to mohlo vůbec vypadat, jak to mohlo být, jak to mohlo probíhat celý.
1: A jak to mohlo fungovat? To my si taky dneska, jako říkáme tuto otázku, pravda. Samozřejmě. Hrali jsme z CDček, z minidisků, datky tam ještě byly, a stále tady někdo seděl, stále se to odbavovalo. Jo, úplně jiná doba. Tak, díky za vzpomínku. Pravda, je 10 let, ale to vůbec nevadí. A máte u nás narozeninový balíček. Gratuluju.
2: Velmi moc vám děkuji.
1: Mějte se hezky. Děkujeme. Naschranou. A taky si srovnáme čas. 10 minut a bude 9:30.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
0: je fajn. Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibróza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtahne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
1: Díky Krokodýle máme velkou radost.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Petr Punčuchář a jsem ředitelem základní školy Brno Svážná 9. Naše škola už 4 roky je školou, která nepoužívá mobily. Máme je prakticky zakázané používat v celé budově. Přineslo to především takový ten klid pro výuku, skončila taková ta roztržitost žáků na přestávkách, zvýšila se komunikace mezi dětmi. Samozřejmě, když jsme něco dětem vzali, museli jsme taky dětem něco dát, takže jsme vybudovali odpočinkové koutky, více heren, mají stolní tenisové stoly, máme tady lezeckou stěnu, mají kulečníky, stolní fotbálky, klidové zóny na možnost čtení, hraní šachů a podobně.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Pienso con sueño para sí.

0: bez kinu.
1: Jak jinak?
0: Klásku v bazénu.
1: Třeba vás ale naopak rozehřeje ta částka, kterou možná vyhrajete. Co máte pro nás za tip?
0: Můj tip je náušnice zapnutí na oušku.
1: Zapnutí náušnic na uchu. Dobře, jdem to zkusit. Často zapínáte diamantové náušnice u své drahé?
0: No, diamantové ne, jenom zlaté.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď? Ve tři milí to, ale náušnice to nejsou. Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Kromolíní zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně Divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude. Váš Volek.
3: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
4: Víme první, co se děje v Brně.
3: Víme, jak bude.
4: Aktuální počasí.
3: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
4: Nejrychlejší dopravní servis.
3: Víme první.
5: Už 30 let.
3: Stále s vámi.

0: Devadesátky po deváté už jsou minulostí, to byla poslední devadesátka, pal disco 2000, poslední proto, protože bude 10 hodin. A jestliže bude 10, tak to znamená v téhle chvíli jediné, že budou zprávy a ty má dneska Míša. Hezké dopoledne.
1: Přeji vám hezké dopoledne. Letošní léto je zatím pro ubytovatele na jihu Moravy lepší než loni. I o tom už za chvíli.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co si dáme po desáté, například Kylie Minogue. Taylor Swift. A taky Činasky.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je 10 a v centru Brna už je 30,5 stupně. Teplota bude ještě stoupat na odpoledních 33 až 36. Během odpoledne a večera se ale můžou vyskytnout výraznější lokální přehánky a nebo bouřky.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou dnes i zítra vždy od 10 do 18 hodin. Centrem města také jezdí kropicí vozy. Letošní turistická sezona na jihu Moravy se v polovině letních prázdnin vyvíjí poměrně příznivě. Spokojení jsou většinou ubytovatelé, návštěvnost památek a dalších turistických cílů, která je zatím srovnatelná s loňským rokem, může ovlivnit současná vlna veder, kdyby trvala déle. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se včera vrátili zpět. Je potvrzeno, že se ke včerejší 6. hodině večerní vrátilo do Maroka nejméně 48 300 osob. Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník včera v pražském Radotíně uspořádal kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. Do nové sezony, která začne za necelé 3 měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl tým Portland Trail Blazers útočit vysoko.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké sobotní horké dopoledne, pojďme se podívat na silnice, jestli tam náhodou něco nepřekáží. Například jednička, kilometr 154, ve směru na Baru tam stojí porouchané osobní auto a kde je trošku větší problém, tak to je D1 přímo tady u Brna na kilometru 197, trasa Vyškov-Brno, tak se tam pokládá nový asfalt a provoz je sveden pouze do jednoho jízdního pruhu. Kolona začíná, dívám se tady na kameru, přesně u sjezdu na Slatinu, tedy na kilometru 201. A kde dvojce pojedete zhruba nějakých 25-30 minut. Díky tomuhle omezení je také kolona na D2 na příjezdu k Brnu, tam je to zhruba na čtvrt hodinu. Šťastnou cestu!
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině, nevím, jak vy ochlazujete sebe, ale víme, jak vás ochlazuje krokodýl. Máme pro vás osvěžující drinky, kde se rozdávalo včera a kde to bude v pondělí, prozradím během chvíle. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, každý den pro vás máme, každý všední den pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Pala 21. A je to probiotický nápoj vhodný pro celou rodinu, včetně dětí a také těhotných žen. Kde jsme osvěžovali a rozdávali včera? A jak vám chutnalo?
2: Krokohlídka osvěžuje na koupališti Biotop Brno. Jich tady máme posluchačku, ahoj.
3: Dobrý den, jsem na koupališti na Biotopu a jsem ráda za osvěžení.
4: Děkujeme za osvěžení.
5: My jsme vás vyhlíželi, protože se s váma stále míjíte, tak jsme rádi, že jsme vás konečně potkali. Díky.
6: Ahoj, já jsem Markéta, jsem tady na koupáku a potkala jsem Radio Krokodýl, které každé ráno při práci poslouchám.
2: No a Markétka umí španělsky.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
1: Tak to bylo dokonce s mezinárodním pozdravem. No a my to osvěžení budeme zase rozdávat v pondělí. Kde? Odpoledne na brněnské náplavce.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: už 32 let. Stále s vámi.
1: Ano, je tomu 32 let, 4 hodiny a 22 minut, co se poprvé ozvalo Rádio Krokodýl v éteru. Dneska slavíme narozky jenom vždycky každý rok 1. srpna. Kdybyste chtěli zaspomínat teď společně tady se mnou na to, jak to vypadalo na těch začátcích, tak klidně volejte 603 103 103. Máme tady pro vás balíček Krokodýla, který obsahuje vstupné na koupaliště Královo pole a také vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku. Vypadá to, že někdo volá. Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alice.
1: Dobrý den, Alice.
2: Předně přeji Krokodýlu všechno nejlepší ke krásnému výročí.
1: My moc krát děkujeme.
2: A vybavila se mě vzpomínka, poslouchám vás, dá se říct od začátku, a bývala jsem hvězda Rádia Krokodýl,
1: ano.
2: Že mě volávali moderátoři a jednou, mám takovou vzpomínku, když o tom mluvíme, jsem šla z přednášky z Vysoké, byla jsem v dost velkém provozu na Menzáku, tak jste mě zrovna v tu chvíli zastihli. Aha. Říkám, je, to bude špatný, to budu muset několikrát opakovat. A říkali mě, zvládla to, ale na jedničku, na poprvé. Takže hodně jsme to prožívali, i ze spolužáky, všechno, ty začátky, moc pěkný.
1: To je úžasné. Jenom se zeptám, takhle do historie se vyjáme, na jaké téma jsme vám telefonovali?
2: Vždycky, jaký jsem měla den, potom jsme se bavili vždycky, buď to o nějakém filmu, o novince.
1: Jo, takhle.
2: Vícekrát to bylo, no.
1: Rozumím.
2: To bylo opakovaně.
1: Odtud vítrvané. Ano, to jsou pohledy do historie. Pro dnešní mladou generaci už nepředstavitelné ty začátky, bez počítačů, bez internetu.
2: Ano, no, to je
1: všeho.
2: Právě, to je to.
1: A funguje to
2: stále. To je úžasný,
1: stále.
2: To si nedovedu ani představit.
1: No, my už teď zpětně ani taky moc ne. Tak já vám děkuju za vzpomínku, ten balíček je váš a mějte se moc hezky. Hezkou sobotu.
2: Moc děkuju.
1: Naschledanou.
2: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Rok 1994. Už 32 let stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
6: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
5: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
6: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
5: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
11: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
0: Je dobré mít se kam vracet. Radio, yeah, radio.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
1: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Vzhledem k tomu, že odpoledne má být nějakých 6.30, tak to na koupaliště určitě půjde. Kam můžete vyrazit? Co třeba na koupaliště do Slavkova?

0: 50 korun vstup dospělý, 50 korun dítě, pro děti brouzdaliště a dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete plážový volejbal, užít si lehárko pod stromy a využít dva bary. No a kdybyste vrazili do Zvíšova, tak tam taky můžete vyzkoušet plážový volejbal, taky třeba basket. No a samozřejmě Zvíšov tak tam parádně vypnete na rozlehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla právě při tom sportu. Také můžete vyzkoušet dlouhý tobogán. Je toho dost, co je tam pro vás připraveno. Tak si to užijte. No a za chvíli od 11. už pro vás chystáme co? Samozřejmě hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizaci? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 11. hodina, no a přesně před 32 lety začalo vysílat Rádio Krokodýl. I na to se podíváme, čekají nás hity na přání. No a taky čerstvé zprávy Krokodýla s Míšou Kupskou. Vítej, co se dozvíme?
1: Přeji vám pěkné dopoledne. Masarykova univerzita čelila kyberútoku. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. Erik Fritz. A pak už to bude podle vás, krokodíláci.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska 36 stupňů, tropický den nás čeká. Užijte si ho.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykova univerzita čelila kybernetickému útoku. Momentálně zjišťuje dopady. Klíčové služby fungují bez omezení. Univerzita po odhalení incidentu přijala řadu technických opatření, která mají snížit riziko dalších škod. Patří mezi ně reset vybraných hesel, oddělení některých částí sítě nebo nasazení nástrojů pro detekci a blokování aktéra.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Případem napadení chlapce skupinou mladistvých ve Vyškově se zabývají kriminalisté. Útok se odehrál před minulou neděli. Skupina napadla 15-letého chlapce u obchodního centra ve Vyškově. Hoch skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví. V červenci zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v Jihomoravském kraji 5 lidí, o 2 více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 31 životů. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie, jenž se dostal do čela hned v první ze včerejších 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Teď máme dopravní nehodu v Brně, v Renenské ulici a taky na výjezdu z Břeclavy na Hodonín. Havarovalo osobní auto, dejte pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, dneska slavíme narozeniny.
1: Už 32 let, stále s vámi.
0: Ještě než odstartujeme hity na vaše přání, kdy nám můžete zavolat a vybrat si, udělat někomu radost, taky se podělit o to, jak jste to prožívali v roce 1994, kdy Krokodýl začal vysílat úplně poprvé. No a tohle je jeden z našich retro jinglů Krokodýla.
1: Rok 1994. Už 32 let, stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
0: No a taky máme taneční orchestr Rádia Krokodýl. Honza Kolařík a spol tehdy a rok 94, Krokodýláci. Písnička, kterou jsme vám hráli na první narozeniny tehdy, jmenovala se jednoduše Krokodýl. Pojďte zazpomínat, můžete volat studio 603 103 103. Jsme tady pro vás. Pěkné dopoledne.

0: tak to znělo Rádio Krokodýl v roce 1994. Taneční orchestr Rádia Krokodýl a první je song na naše první narozeniny.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ale teď už jsme v roce 2026, 32 let s vámi a vy voláte posluchači malý velcí, no a teď ty menší, co si užívají prázdniny. Ahoj holky, kdo tam?
2: Dobrý den. Tady Sofie Prátová a tady Ksimona Patečková.
0: Ahoj holky, odkud voláte?
3: Oslavan.
0: Zdravíme Oslavany. Komu zahrajete? Pro koho to bude?
3: Pro našu kamarádku Kačku, pro její sestru Natálku a pro naše rodiče a babičku a dědu.
0: Už to letí, díky, že jste s námi, ahoj.
3: Tak, ahoj, děkujeme.
0: Volejte studio 603 103 103, hity na přání.

0: Go, krokodýl, žijeme len raz, no a dneska slavíme 32 let.
1: Už 32 let, stále s vámi.
0: Tohle jsou taky naše speciální hity na přání, kdy nám můžete i popřát. Krokodýl, dopak se dovolal, haló?
2: Ej, se dovolal Baš, stále posloukač už 4 roky, který vás má hrozně rád. Chtěl jsem rád, že vám budu moc popřát k tomu vašemu krásnému výročí. To je víc než polovička. Vlastně mě už byla polovička let. Víc, jedně dneska 77. Ale mám vás všichni moc rád a jsem rád, že tady zrovna Jirka, který mu to sluší a to, že chci na to popřát. A Marcelka a Sazomína vám všem přeje taky všechno nejlepší.
0: Moc děkujeme, Pavle, moc děkujeme za přáníčko. Tak krokodýláci, dneska máme 32 let, tohle jsou hity na přání. Volejte studio 603 103 103, hrajeme podle vás. Baby.

0: 32 let s vámi, díky, že posloucháte Krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Do toho tropického dne pozdravíme, tuším teďka, Kampak, Leonku, ahoj.
2: Do Bystrce.
0: Zdravíme Bystrc. Leonku, jak se máš dneska v tropickém dni?
2: Dobře.
0: Komu zahraješ, pro koho to bude?
2: S vaším narozením nám všem na nejlepší 32.
0: Děkujeme, díky moc, že vás máme.
2: Tebe do studia.
0: Díky.
2: A mamce.
0: Tak, zdravíme celý Bystrc. Leonko, děkujeme za zavolání. A vy můžete volat taky Krokodýla 603 103 103.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Karel Gott a Charlotte na Krokodýl. Tady jsou hity na přání.
1: Co Bůh chystá?
2: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Rádio Krokodýl dneska slaví 32 let. Kdo je s námi? Haló, Krokodýl.
3: Jirka, tady Silvie.
0: Ahoj,
3: já jsem taky vaše dlouholetá posluchačka, nebo jako už od 94. roku jsme vás vlastně poslouchali, když jsem bydlela v Brně ještě. A pak už moje kroky vedly jinam. Do jiných měst.
0: No díky, že jsi s námi. Děkujeme.
3: A pořád je to skvělé, děkuju za to, že pořád jste a máte spoustu posluchačů, ale já vlastně volám i kvůli vašim narozeninám a narozeninám také naší dceři Nikči Krpcové, která má 20. narozeniny, životní jubileum, takže bych se mi chtěla popřát hlavně, aby se jí dařilo v životě, aby měla spoustu přátel kolem sebe, v pracovní branži, aby byla spokojená jak s kolegy, tak se svými úkoly. A že se na ní moc těšíme, až oslavíme narozeniny, bude to tak do dvou týdnů, protože ona teďka momentálně už s náma nebydlí a je v Moravskoslezském kraji, tak ať se jí tam daří.
0: Taky popřejeme všechno nejlepší. I z Krokodýla všechno nej, ahoj. 603 103 103 Krokodýl, hity na přání.

0: slza fotky v hitech na přání.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tropický den, navíc narozeninový krokodýlí. Kdo je s námi? Haló, zdravíme
2: do Vyškova. Ahoj, ahoj, tady Barča z Vyškova.
0: Barčo, vítej, ahoj. Tak jak se máte u vás ve Vyškově?
2: Máme se krásně, klidně může být i 40.
0: Komu zahraješ? Co to bude letní?
2: Tak zahraju svým miláčkům do Chorvatska, mamince a všem, hlavně vám do rádia k narozeninám.
0: Moc děkujeme, tak jdeme si dát Lady Gaga. Abrakadabra, zdravíme i do Chorvatska, i do Vyškova, ahoj.
2: Díky, čau.

0: Tak jsme si tak trošku začarovali rok 2026. Všechno to bylo v roce 94 vzniklo.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: Dneska slaví Radio Krokodýl 32. narozeniny. Díky, že jste s námi.
1: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
0: Hej, tak na přání budeme pokračovat 11 hodin 27 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
1: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Lenny Kravitz na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska slaví Krokodýl 32 let a my hrajeme podle vás. Teď někoho, kdo si užívá prázdniny, máme na telefonu. Haló? Ahoj. Slyšíme se?
2: Ano.
0: Kdo se dovolal a odkud?
2: Jmenuji se Růžena Jelínková. Volám z Mikulčic.
0: Super, komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Pro mamku Michaela Jacksona.
0: Zdravíme mamku a už to tam letí. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Vy si můžete taky zavolat 603 103 103 do Krokodýla.

0: Michael Jackson, Donny Kolčic, no a my se jdeme podívat teď na Vysočinu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tenhle mostem se přemístíme zase k vám. Kdo tam? Odkud? Halo? Ahoj.
2: Dobrý den, tady Ondra.
0: Ondřej, vy odkud voláš?
2: Z Nového Města na Moravě.
0: Tak zdravíme na Vysočinu. Co vybíráš? Komu zahraješ?
2: Vybírám Zombie od Cranberries a chtěl bych zahrát pro všechny posluchače Rádia Krokodýl a pro vás.
0: Moc děkujeme, tak zdravíme Nové Město na Moravě. No a odkud jste vy? Dejte nám vědět. Krokodýl, dneska máme 32 let, díky, že posloucháte. 603 103 103, hity na přání.

0: Cranberry Zombie Krokodýl. Dneska slavíme 32 let Krokodýla.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: A máme na telefonní lince našeho věrného posluchače, který má taky narozeniny. Tak všechno nej, kdo se dovolal odkud? Ahoj. Slyšíme se? Tak to vypadá, že nám posluchač nevydržel, ale dneska slaví 70. a je s námi od první chvíle. Nevadí. Vezmeme si dalšího na lince 603 103 103. Krokodýláci, díky, že jste s námi. Pojďme na telefon. Kdo pak se dovolal? Haló? Rádio Krokodýl. Dobrý den, kdo tam? Ahoj. Kdo se dovolal?
2: Eduard.
0: Eduarde, vítej. Odkud nám voláš?
2: Z Mikulova.
0: Zdravíme do Mikulova. Tak povídej, koho pozdravíš, komu zahraješ?
2: Asi všem posluchačům a mý rodině.
0: Zdravíme tvoji rodinku a my jsme rádi, že posloucháte i v Mikulově. Jsme Krokodýl, vaše letní rádio. Volejte studio 603 103 103. Právě teď hrajeme podle vás. Hity na přání. Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádiu charismatický Enrique Iglesias. No a teď už další z vás. Jdeme do Zdrásova, že jo? Ahoj.
2: Nazdar, Petr u telefonu. Prosím tě, já bych potřeboval zahrát něco od Miraj. Úplně to není moje krvní skupina, ale máme holky, které to mají rádi. Dáša a Tereska, který jsou v bazénu. Pro mou prcinu, která samozřejmě Miraj miluje. No a pro Jatisa, který nám jel samozřejmě pro kuřátka, aby jsme měli co baštit večer.
1: Rádi zahrajeme, tak užijte si třeba i grilovačku s krokodýlem. Mějte se krásně, díky, že jste s námi. Ahoj.
2: Měj se, ahoj.
1: Volejte studio 603 103 103. Hity na přání. Nezvlášť.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádiu ještě do 12. hodiny hity na vaše přání. Kdo pak se dovolal pro změnu, odkud? Halo?
2: Dobrý den, tady Majda.
1: Majdo, odkud nám voláš? Povídej.
2: Z Rozbrojovic, z Brna venkov.
1: Jak si užíváš prázdniny?
2: No, je to super, akorát je strašný horko.
1: Komu zahraješ? Co vybíráš?
2: Já bych chtěla zahrát mým rodičům, mamce, taťkovi, ségře a babičce a všem krokodýlákům a chtěla bych zahrát od Huntrix Golden.
1: Máš to minic, je to připraveno, tak zdravíme, díky moc za zavolání, ahoj.
2: Děkuju,
1: naschle. Volejte 603 103 103 Krokodýla.

0: trošku K-popu. Huntrix Golden.
1: Už 32 let. Stále s vámi.
0: Dneska slaví Rádio Krokodýl 32. narozeniny. Díky za vaše věrné posluchače, za vás. No a tím dalším je opravdu další náš věrný. Kdo tam? Halo?
2: Ahoj Jirko, zdar krokodýláci, tady je biker Zdeněk ze Šepkovic. I když jsem vám teda gratuloval včera, tak i dneska se k tomu musím vrátit a zároveň se omluvit, že jsem včera vedle Martina Slámu a dalších borců.
0: Ale za nic se neomlouvej, komu zahraješ?
2: Pomenul jsem zmítu jednou část dívčích, prci tam u vás Katku Hrádkovou a následně další děvčata, takže to je Špica Rádio a rád vás poslouchám. Mějte hezký víkend a přeji vám Zdeněk. Super.
0: Zdravíme, tak moc děkujeme, že jste s námi, krokodíláci. Dneska máme 32 let, tak prý mám vybrat něco já. Tak taneční orchestr Rádia Krokodýl. Ano, toho naspívali posluchači, je tedy moderátoři Krokodýla Tork, roztržitý policista.
1: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Taneční orchestr.

0: Taneční orchestr Rádia Krokodýl, hity k obědu, čerstvé zprávy s Míšou Kupskou.
1: Přeji vám pěknou sobotu. U Tepčic na Brněnsku hořelku z lesa. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. hodině Calvin Harris, Summer. Fun Factory. A nebo Poetika. Ten nejlepší hudební mix je po 12. hodině.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně teď aktuálně 35 stupňů Celsia, zítra čekáme skoro jasno, teploty kolem 27 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Velmi nízký průtok má řeka Jihlava na Brněnsku. Ve Cvrčovicích teče voda jen úzkým pruhem přes splav. V Přibicích dosahuje průtok pouhých 0,9 kubíků za sekundu. Nepříznivá hydrologická situace panuje v celém povodí Moravy a Dyje. U Tetčic na Brněnsku včera hořel kus lesa. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli špatně přístupnému terénu. Na místě zasahoval i vrtulník s bambivakem. Silnice mezi Tetčicemi a Střelicemi byla kvůli zásahu neprůjezdná. Požár hasila celkem stovka profesionálních a dobrovolných hasičů. O požáru se hasiči dozvěděli kolem 17:30 odpoledne. Zlikvidovali jej zhruba za 3 hodiny. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Opatření má platit po dobu 1 měsíce ode dneška. Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno připsali prémiové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete teď, je celkem pohoda, klid. No, kdybyste věděli o čemkoliv, tak nám dejte vědět. Přejeme šťastnou cestu, pokud vyrážíte na nějaký ten výlet.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Už 32 let. Stále s vámi.
0: Je to tak, Krokodýláci, 32 let jsme s vámi a chceme vám popřát za celý tým Rádia Krokodýl, poděkovat vám všem, že jste s námi. Ano, dnes je ten den, 1. srpna, před 32 lety to odstartovalo.
8: Rok 1994.
2: Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Krochudíláci, slavíme dneska 32 let s vámi. Máme pro vás taky speciální narozeninový dárek. Ano, my slavíme, ale dárky dostáváte vy. Volejte studio 603 103 103 a pojďte taky s námi zaspomínat na rok 1994. Jak to bylo právě u vás? Kolik jste měli let? Co pak jste dělali? Krokodýlí balíček je připraven, mám pro vás rodinné vstupné na koupaliště Královo pole a taky rodinné vstupné do Bruno Family Parku. Krokodýl, kdo tam? Haló?
2: Ahoj, tady Pepa z Dobronina.
1: Pepo, ahoj, tak jak vzpomínáš ty na rok 1994 a na krokodýla?
2: No, takže to ještě nebylo ani na světě.
1: Kolik máš let? Kolik máš roku, Pepo?
2: 24 mám.
1: Jak dlouho posloucháš krokodýla, jak to máš?
2: No, 2-3 roky, no.
1: To je krásný, tak jsme rádi, že jsi s námi.
2: Se mi líbí, jak hrajete krásné písničky a prostě dobrý moderátory máte a takhle se jakoby rád poslouchám krokodýla, i když někam cestujeme s mamkou třeba do Brna, anebo včera, když jsme dojeli do Slavkova, tak jsme taky celou dobu poslouchali krokodýl.
1: No, my moc děkujeme, že posloucháš. My slavíme, ale dárek dostáváš ty, tak vydrž na telefonu, je to tvoje.
2: Já zůstanu.
1: Ahoj, díky.
2: Ahoj.
0: Rok 1994. Už 32 let stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
7: Pršet nebude, váš Bolek.
0: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kelly Clarkson, 32 let krokodýla, no a teď rádio, které pomáhá vám posluchačům.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pás a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jak to tam vypadá?
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen je tady a přináší sebou i další vlnu veder, na které jsme jako zoo připraveni. Pro návštěvníky jsou na vybraných místech zoo připravena mlžítka na osvěžení. Zvířatům pak pravidelně dopřáváme například sprchování, to typicky u jelenů vapity sibirských, nebo jim v případě ledních medvědů vyrábíme led. Připraveny máme i různé ledové enrichmenty ve formě dortu a podobně. Apelujeme samozřejmě i na vás. Dávejte na sebe v těchto vedrech pozor a dodržujte pitný režim. Pokud se za námi vypravíte, tak v zoo najdete dostatek stínu a také spousty mláďat. Velmi aktivní jsou malí manulové, dobře lze pozorovat i jeřáby manžuské nebo psouny či kapibaří rodinu. Každé srpnové úterý pak spouštíme speciální večerní prohlídky. Rezervace probíhá přes portál Rinio. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Jakub Žák, jsem ředitelem základní školy Brno Hroznová 1. Co se týká zákazu mobilních telefonů ve vyučování, na naší škole platí už dlouhodobě. Děti mají mít mobily vypnuté v tašce. Tento zákaz se nám velmi osvědčil. Děti se po přestávkách více baví a využívají setkání ve škole k vzájemným vztahům, a ne k tomu, aby byli na mobilu.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: A vašem letím rádiu Rema Selena Gomez. Krokodýl Míša Kupská, budou čerstvé zprávy.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Studenti z Brna natiskli sloupy z betonu. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. jedno espresso. Jenny Halliwell. Dáme si taky partičku Krištof. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
5: všude je fajn. Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
5: www.klimastyle.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně v centru Brna 36 stupňů Celsia, v Mikulově plus 37, Krokodýláce. Tropický den, pozor, k večeru i bouřka.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Studenti stavební fakulty VUT v Brně absolvovali stáž na francouzských univerzitách, kde pracovali s 3D tiskem betonu. Navrhli a vytiskli různé stopy z betonu s minimální uhlíkovou stopou a maximální pevností. Do budoucna to může být jedna z využívaných metod ve stavebnictví. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Rotterdamská čtvrť DS zavedla od čtvrtka přísný noční zákaz pohybu pro ty, kteří nemají žádný pádný důvod se v oblasti zdržovat. Opatření, které podle právních expertů nemá v Nizozemsku obdoby, má pomoci ukončit několikaleté problémy s kriminalitou v oblasti. Hned během první noci policie udělila více než 20 pokut. Golfistka Sára Kousková díky birdy na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se včera oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. místě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na trase Střebíče na Brno za Rosicemi. Se srazila dvě osobní auta. Jinak pohoda, klid, kdyby cokoliv, dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Venku teď plus 37 stupňů Celsia.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No, proto vám budeme na Krokodýlo hrát hlavně letně, tak si nechte chutnat naše hudební meníčko i po 13.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Už 32 let. Stále s vámi.
1: Je to neuvěřitelné, krokodiláci, ale dnes je 1. srpna a přesně před 32 lety začalo vysílat vaše Rádio Krokodila. My vám všem chceme poděkovat za to, že vás máme, protože díky vám jsme dlouhodobě nejposlouchanější rádio v Brně a vůbec nejposlouchanější a absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme, pojďte zazpomínat na náš jeden z retro džinglů.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
0: Je dobré si pomáhat.

0: Jste skoro kudílem tady vaše rádio, teď si skočíme do bazénu. Zdravíme taky na koupaliště Biotop Brno-Jih. Díky, že posloucháte, i tam hrajeme.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Věra Babicová, jsem ředitelkou základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Na naší škole mají žáci povolený mobilní telefony v době výuky pouze ze zdravotních důvodů. Důvodem byla snaha přivést děti zpět ke komunikaci se spolužáky. Znovu se nám objevily ve třídách třeba Rubíkovy kostky, některé deskové hry a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje, no a teď už na telefonní lince taky městská policie Brno a Markéta Skřivánková. Jaký byl týden ve městě?
2: Krásný den jsem poslouchal na Radio Krokodýl. Strážníci dopadli na přelomu týdne kapsáře, který prý okradl mladého muže podzimujícího v Masarykově ulici. Tímavá svědkyně ho ale stihla vychotit. Strážníci díky tomu našli staršího muže v zápětí. Měl u sebe peníze i cizí platební kartu. Nejprve tvrdil, že jsou jeho, po chvíli ale přiznal, že je ukradl spícímu muži a peněženku odhodil do nedalekého koše. Teď je podezřelý z trestného činu. V Benešově ulici vzbudili strážníci muže spícího na frekventovaných schodech. Přestože byl silně opilý, podařilo se mu zvládnout dechovou zkoušku, kdy strážníkům nadýchal přes 5 promile, což může být i smrtelné, přivolali okamžitě záchranáře. Strážníci nepřetržitě kontrolující okolí hlavního nádraží si na zastávce všimli muže, který kouřil, což městská vyhláška zakazuje. Při ověření jeho osobních údajů navíc zjistili, že má platný zákaz pobytu na území Brna. Jako podezřelého trestného činu ho proto předali policistům. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
1: Markéta Skřivánková, městská policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Mandraže, hledá se žena. Hit chvíli před 14. hodinou na Krokodýlu. S vámi už v tuto chvíli Jenča Houbováno a taky Miša Kupská, která má aktuální zprávy. Tak o čem budou?
1: Přeji vám hezké odpoledne. Letošní léto je zatím pro ubytovatele na jihu Moravy lepší než loni. I o tom už za chvíli.
0: A teď už taky pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii Na poslední chvíli nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 14. hodině na Krokodýlu Timbem. K tomu taky All the Small Things. Z českých hitů Hodiny a smívání.
5: Jsme na věky věku, výkřik do peku, bolesti krát.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Krokodýlové tropické teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Pocitově tak 50 stupňů, ovšem podle meteorologů Brno 34, Blansko a Hodonín 35, no a nejteplej je aktuálně na Znojemsku a Břeclavsku, kde měříme 630 stupňů Celsia. Dneska má být jasno, slunečno a postupně se mohou vyskytovat lokální přehánky nebo také bouřky.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ochlazení v horkých dnech v Brně opět lidem poskytnou dva historické sály na Nové radnici. Otevřené jsou dnes i zítra vždy od 10 do 18 hodin. Centrem města také jezdí kropicí vozy. Letošní turistická sezona na jihu Moravy se v polovině letních prázdnin vyvíjí poměrně příznivě. Spokojení jsou většinou ubytovatelé. Návštěvnost památek a dalších turistických cílů, která je zatím srovnatelná s loňským rokem, může ovlivnit současná vlna veder, kdyby trvala déle. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se včera vrátili zpět. Je potvrzeno, že se ke včerejší 6. hodině večerní vrátilo do Maroka nejméně 48 300 osob. Jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí během vlastní přípravy na nový ročník včera v pražském Radotíně uspořádal kemp pro basketbalisty od 12 do 17 let. Do nové sezony, která začne za necelé 3 měsíce, se těší a míní, že by po řadě změn mohl tým Portland Trail Blazers útočit vysoko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1, 215. kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tady stojí poruchané osobní auto, tak dávejte pozor. A ještě na nepříjemnost na trase Střebíče na Brno za Rosicemi, tak tady se srazily dva osobáky, počítejte s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 14. hodina je tady, ladíte Krokodýla. Dnes 1. srpna, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Oscar, tak všechno nej. No a kdo dneska ještě slaví? Radio Krokodýl. Je to tak, 32. narozeniny. No a my to budeme oslavovat společně s vámi.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: J-Lo.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Krokodýláci, je 1. srpen a to znamená, že dnes oslavujeme narozeniny. Rádio Krokodýl slaví i ve vysílání 32 let. Připravili jsme pro vás narozeninový speciál a soutěžíme o naše narozeninové balíčky, takže pokud byste jeden z nich chtěli, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia 603 103 103. No a co po vás budeme chtít? Chceme, abyste se podělili o své vzpomínky na začátky Krokodýla a první vysílání v roce 1994, takže jdeme se podívat na linku Krokodýla 603 103 103 a kdo pak tam je? Haló? Haló, slyšíme se?
2: Ano.
1: Kdo je na druhé straně? Kdo pak se dovolal?
2: Zřejmě špatný signál.
1: Zřejmě špatný signál, to nevadí, krokodýláci, 603 103 103. Můžete zkusit svoje štěstí a vyhrát právě teď narozeninový balíček Rádia Krokodýl. Haló, kdo pak je na lince? Kdo se dovolal tentokrát? Tak trošku nám to hapruje, nicméně nevadí, šanci dávám ještě do třetice někomu dalšímu. Chceme po vás vzpomínku na rok 1994 a na začátky vysílání Krokodýla, protože právě dnes je to 32 let. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím, tady je Renata,
1: jdeme za Zdravím do Žabin, tak poprosila bych nějakou vzpomínku, jaká je na rok 1994 pro vás a na začátky vysílání Krokodýla.
3: No na začátky úplně, tak to nevím, ale rozhodně teda sleduju, teda poslouchám rádio celou tu dobu, co hrajete, ale úplně na ty začátky nevím, ale mám tak spíš od toho roku 2004. Mhm. A ty jsou teda úžasný. Já vlastně poslouchám Krokodýla každý den, abych vás si to vlastně nedovedu ani představit.
1: Takže věrná posluchačka.
3: Opravdu, no, několikrát jsem teda vyhrála a i teda písničky na přání, ale jako fakt díky moc, díky. A zvláště tady z těch horkých dnech, teda jste moje záchrana teď poslední dva dny.
1: No, tak to se naopak bude teďka velice hodit výhra od Krokodýla, protože je krokodýlí balíček, kde pro vás máme rodinné vstupné na koupaliště Královo pole. Si myslím, že do těchto tropických teplot bude to pravé. No a k tomu ještě vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku.
3: No tak to je úžasný.
1: To si myslím, že na prázdniny a na tady ty letní tropické teploty je to nejlepší.
3: Tak to je úžasný, děkuju moc a ještě jednou všechno nejlepší a buďte pořád takový, jak jste a děkuju za to, že jste.
1: Tak my moc děkujeme, vydržte mi na lince, nepokládejte. No a krokodýláci, my teď jdeme zavzpomínat na rok 1994. Tady jsou naše retro jingly z té doby, tak si to užijte.
0: Rok 1994. Už 32 let stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
6: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: Nízkonákladová pomlčka realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
0: je fajn. Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, rádio, rádio, Rádio, které pomáhá.

0: Bellini Samba de Janeiro, no a teď už také komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Jděte i na koupaliště do Slavkova, které nabízí rodinné vyžití. K dispozici je 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce a dětský bazén. Kromě vodních radovánek můžete využít 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, anebo si můžete zahrát plážový tenis. K dispozici je půjčovna lehátek, slunečníků a samozřejmě také občerstvení. Vstup dospělák 150 korun, dítě 50 korun, tak si běžte parádně zařádit na koupaliště Slavkov.
1: Radio Krokodýl. Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen 10 půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

0: Phil Collins na Krokodýlu, 14 hodin 59 minut, krásné sobotní tropické odpoledne, tak to vám přeje Jenče Houbováno a taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy, o čem pak budou.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Masarykova univerzita čelila kyberútoku. Více už ve zprávách.
0: A z hitu Krokodýla po 15. hodině Shakira. Krotitelé duchů. A Sebastian.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuálně tropické teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Brno 34, Blansko a Hodonín 35 stupňů a nejtepleji v Břeclavi a na Znojemsku, kde měříme 630 stupňů Celsia. Jinak dneska má být jasno, slunečno, postupně se mohou vyskytovat lokální přehánky nebo bouřky.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Masarykova univerzita čelila kybernetickému útoku. Momentálně zjišťuje dopady. Klíčové služby fungují bez omezení. Univerzita po odhalení incidentu přijala řadu technických opatření, která mají snížit riziko dalších škod. Patří mezi ně reset vybraných hesel, oddělení některých částí sítě nebo nasazení nástrojů pro detekci a blokování aktéra. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada České národní banky kvůli případu nařídila mimořádný audit. Po více než týdnu boje s rozsáhlým lesním požárem se na jihozápadě Francie začíná situace postupně stabilizovat. Úřady umožnily návrat domů více než 140 tisícům evakuovaných obyvatel. Hasiči ale varují, že kvůli opětovnému růstu teplot zůstává riziko dalších požárů vysoké. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie, jenž se dostal do čela hned v první ze včerejších 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Karlově ulici u sjezdu od Husovického tunelu havarovala dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením. Na Svitavsku v Poličce na nábřeží Svobody na křižovatce se Zákrysovou se střetlo osobní auto s motorkářem, tak tam taktéž počítejte s omezením. No a na trase z Mikulova na Pohořelice na hrázi přehrady Nové Mlýny havarovaly tři osobáky. Místo je průjezdné Kivadlově, tak tam počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. Krokodýláci, já vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Krokodýl dneska slaví 32. narozeniny, no a my to samozřejmě slavíme společně s vámi, s našimi posluchači. Za malou chvíli opět budeme soutěžit o narozeninový speciální balíček Rádia Krokodýl, tak buďte s námi a teď už taky 18.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího, než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

0: už 32 let. Stále s vámi.
1: Krokodýláci, dnes oslavujeme i ve vysílání 32 let Rádia Krokodýl. Připravili jsme si pro vás narozeninový speciál a soutěžíme o naše narozeninové balíčky. Volejte právě teď Krokodýla 603 103 103, no a podělte se s námi o své vzpomínky na začátky Krokodýla a první vysílání v roce 1994. Pojďme se také podívat, co můžete vyhrát, co je v narozeninovém balíčku Rádia Krokodýl. Tak prosím pěkně, rodinné vstupné na koupaliště Královo pole a taky vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku. Takže myslím si, že úplně perfektní oslava narozenin Krokodýla 32 let, linka 603 103 103. No a kdo se dovolal jako první? Halo, halo.
2: Ahoj, tady je Mirka.
1: Mirko, já vás zdravím. Jaká je vaše vzpomínka na vysílání v roce 1994?
2: No, tak já jsem úplně od začátku neposílala rádio, ale k rádiu Krokodýl mě přivedl můj syn, a to tím, že jsme jednou jeli po cestě z Brna a on rádio Krokodýl zrovna naladil a vyhrál na vstupenky na Majáles. Od té doby jsme si rádio Krokodýl oblíbili a od té doby ho poslouchám.
1: Tak to je hrozně pěkná historka. Tak já samozřejmě moc gratuluju, Mirko, protože jste právě Děkuji. Teď vyhrála a je to narozeninový balíček Rádia Krokodýl. Máte tam rodinné vstupné na koupaliště Královo pole a taky vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku.
2: Ano, super, paráda.
1: Tak si to moc užijte a vydržte mi na lince.
2: Děkuji, ano.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Doktor Alban, It's My Life. No a krokodýláci, určitě víte, že fandíme školám, které omezují mobilní telefony, tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila. Pojďme na to.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.

0: máme nastavený dlouhodobě, více než 10 let, a mobilní telefony používáme pouze cíleně k výuce a máme s tím jen ty nejlepší zkušenosti.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla Anastasia, teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku krokodýla 113 950 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak volejte právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
2: Hit za hitem.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Backstreet Boys, everybody, a teď jdeme taky soutěžit krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající. A kdo to je?
2: Standa z Velkého Meziříčí.
1: Stando, já vás,
2: krokodýl.
1: Já vás taky zdravím. V banku krokodýla 113 950 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A tip, co by to mohlo být od vás z Velkého Meziříčí, zní prosím jak?
2: Tip ode mě zní otvírání, sdělávání folie z krabičky od rybího salátu. Majonéze, jak bývá.
1: No, dělá to mi hrozný chutě, je to moje guilty pleasure, tady ten rybí salát, je mi to jasný. Jdeme se každopádně ptat arbitra, jestli je tento pokrm správný.

0: Adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Sebastian Záchranný bot, Janča Hubová s vámi, krásné sobotní odpoledne a teď už taky Míša Kupská, aktuální zprávy, co se dozvíme.
1: Přeji vám pěknou sobotu. U Tetčic na Brněnsku hořel kus lesa. Podrobnosti ve zprávách.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 16. Omy cheerleader. Phil Collins. A na sobotní odpoledne nesmí chybět Burlaci na Volze. Kabáty si dáme už po 16. hodině.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodýlové tropické teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Pocitově tak 50 stupňů, ovšem podle meteorologů Brno 34, Blansko a Hodonín 35, Břeclav a Znojmo nejvíce dokonce 36 stupňů Celsia. Dneska má být jasno, slunečno a teď teda se nám trošku zatáhlo. Odpoledne se totiž mohou vyskytovat lokální přehánky nebo také bouřky, tak s tím počítejte. Jinak na večer a v noci očekáváme většinou polojasno a nejnižší teploty 21 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou sobotu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Velmi nízký průtok má řeka Jihlava na Brněnsku. Ve Cvrčovicích teče voda jen úzkým pruhem přes splav. V Přibicích dosahuje průtok pouhých 0,9 kubíků za sekundu. Nepříznivá hydrologická situace panuje v celém povodí Moravy a Dyje. U Tetčic na Brněnsku včera hořel kus lesa. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli špatně přístupnému terénu. Na místě zasahoval i vrtulník s bambivakem. Silnice mezi Tetčicemi a Střelicemi byla kvůli zásahu neprůjezdná. Požár hasila celkem stovka profesionálních a dobrovolných hasičů. O požáru se hasiči dozvěděli kolem 17:30 odpoledne. Zlikvidovali jej zhruba za 3 hodiny. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor. Oznámil to včera večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Opatření označil za nevyhnutelné. Oznámení přichází poté, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Opatření má platit po dobu 1 měsíce od dneška. Fotbalisté Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno připsali prémiové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 192. kilometr směrem od Prahy na Brno, tak tady se srazily dvě nákladní auta, tak tam počítejte se zdržením. Opět D1, ovšem tentokrát 230. kilometr směrem na Prahu, tady stojí na krajnici porouchaný karavan. Pozor na to, v Brně v Karlově ulici u sjezdu od Husovického tunelu havarovaly dva osobáky, počítejte s omezením. A v ulici Kapitána Jaroše ve Velké Bíteši, tak tady je hlášená dopravní nehoda. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jízdní pruh je uzavřen. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
8: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Dvě minuty po 16. hodině ladíte Krokodýla, s vámi Janča Hubová. Užívejte krásné tropické sobotní odpoledne. No a co nás čeká za malou chvíli? Přátelé, dnes slavíme 32. narozeniny Rádia Krokodýl. A to znamená, že slavíme opravdu velkolepě, slavíme společně s vámi a v našem vysílání si můžete vysoutěžit při této příležitosti originální, speciální, nadupané narozeninové balíčky Rádia Krokodýl. Tak buďte s námi a teď už taky vohnoutí Svaz českých bohémů.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: 30 let. Stále s vámi.
1: Kabáti, burlaci, a teď už jdeme taky slavit, a to narozeniny Rádia Krokodýl, 32. narozeniny, a při této příležitosti jsme pro vás připravili narozeninový speciál. Soutěžíme o naše narozeninové balíčky. Volejte právě teď Krokodýla 603 103 103, no a podělte se s námi o své vzpomínky na začátky Krokodýla a první vysílání v roce 1994. Haló, kdo pak je na lince?
2: Dobrý den, tady Marie.
1: Maruško, já vás zdravím, odkud k nám voláte?
2: Vinohrad.
1: Zdravím na brněnské Vinohrady. Tak jaká je vaše vzpomínka na rok 1994?
2: Mám celkem to, narodila se mě bublička, měla akorát rok, když jste začali vysílat.
1: Tak to je krásná vzpomínka. No tak myslím si, že v tuto chvíli vás určitě potěší rodinné vstupné na koupaliště Královo pole a taky vstup pro celou rodinu do Bruno Family Parku.
2: To je perfektní.
1: Mám radost samozřejmě,
2: když
1: dárek.
2: Mám dvě pravnučky, takže to bude radosti.
1: Já si myslím, že si to parádně užijete, že to tak akorát sedne, tento narozeninový balíček, a budete slavit společně
2: krása
1: s námi. Maruško, vydržte mi na lince, nepokládejte, ještě jednou velká gratulace.
2: Ano.
0: Rok 1994. Už 32 let stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bale 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bale21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Bring It All Back. Za malou chvíli Omi a Cheerleader, nebo taky Jelena Magdalena. No a teď už se pojďme podívat, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibróza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moc skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtahne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a představte si, že v brněnské nemocnici u svaté Anny vyšetřili lékaři 700 let starou pacientku. Je to tak, více než 7 století stará žarošická Madonna podstoupila v Brně neobvyklé vyšetření. Lékaři ve fakultní nemocnici poslali na počítačovou tomografii, která pomůže restaurátorům zjistit skutečný stav vzácné gotické sochy. Vyšetření má také pomoci odhalit její skrytá poškození i tajemství. Podle jedné z teorií navíc vznikla jen kousek od dnešní nemocnice v někdejším klášteře cisterciaček na dnešní Mendlově náměstí. Buď totiž nechala sochu vytvořit samotná Eliška Rejčka ve Francii, nebo ji vytvořil francouzský řezbář přímo v klášteře cisterciaček. Nejde přitom o první podobný případ. U svaté Anny už lékaři pomocí CT vyšetřovali například sochu Krista z kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z brněnského paláce Šlechtičen.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
5: je fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Adam Ďurica, Mandolína, chvíli před 17. hodinou na Krokodýlu. Janča s vámi a s vámi taky Míša Kupská, která má aktuální zprávy. O čem budou?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Studenti z Brna natiskli sloupy z betonu. Podrobnosti už za chvíli.
0: A teď už taky pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedii Na poslední chvíli nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 17. hodině Kalit. Tomu taneční hit Eiffel 65.

0: a z českých hitů Lucie.
1: Svítání noci, křídla pár. Rádio Krokodýl, počasí.
0: V Brně a na celé jižní Moravě se nám stále drží tropické teploty. Brno 34 stupňů, Blansko a Hodonín 35 a Břeclav s Nojemsko dokonce 630 stupňů Celsia. Odpoledne počítejte s lokálními přeháňkami nebo také bouřkami. Na večer a v noci očekáváme většinou polojasno a nejnižší teploty okolo 18 stupňů. Jinak zítra v neděli ráno a dopoledne očekáváme spíše zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Odpoledne a večer bude většinou polojasno. A denní maxima 29 až 32 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Studenti stavební fakulty VUT v Brně absolvovali stáž na francouzských univerzitách, kde pracovali s 3D tiskem betonu. Navrhli a vytiskli různé stopy z betonu s minimální uhlíkovou stopou a maximální pevností. Do budoucna to může být jedna z využívaných metod ve stavebnictví. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Rotterdamská čtvrť DS zavedla od čtvrtka přísný noční zákaz pohybu pro ty, kteří nemají žádný pádný důvod se v oblasti zdržovat. Opatření, které podle právních expertů nemá v Nizozemsku obdoby, má pomoci ukončit několikaleté problémy s kriminalitou v oblasti. Hned během první noci policie udělila více než 20 pokut. Golfistka Sára Kousková díky birdy na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se včera oproti čtvrtku zlepšila o 8 ran, zahrála 2 údery pod par a se skóre plus 4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. místě.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Pozor, v Brně v Hradecké ulici směrem z centra u Globusu tady narazilo osobní auto do svodidel, tak tam počítejte s omezením. D1 192. kilometr směrem od Prahy na Brno, tady se srazily dva nákladáky, tak tam počítejte se zdržením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné tropické sobotní odpoledne, Janča Houbová s vámi. No a teď už po 17. hodině se na vás těší Jirka Wiener a společně s ním také od 18. hodiny odpálíte hitparádu Krokodýla. Co bude tentokrát v top 50 krokodýlí hitů pro Brno a celou Jižní Moravu? Tak to se dozvíte po 18. hodině.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Je to neuvěřitelné, krokodiláci, ale dnes je 1. srpna a přesně před 32 lety začalo vysílat vaše Rádio Krokodýla. My vám všem chceme poděkovat za to, že vás máme, protože díky vám jsme dlouhodobě nejposlouchanější rádio v Brně a vůbec nejposlouchanější a absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme, pojďte zazpomínat na náš jeden z retro džinglů.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie

0: Jste skoro kudílem tady vaše rádio, teď si skočíme do bazénu. Zdravíme taky na koupaliště Biotop Brno-Jih. Díky, že posloucháte, i tam hrajeme.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Pernica, jsem ředitelem základní školy Boskovice Sušilova a na naší škole máme používání mobilních telefonů zakázané po dobu přítomnosti žáka v budově školy. Žáci spolu o přestávkách hodně komunikují a nejsou na mobilu.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje, no a teď už na telefonní lince taky městská policie Brno a Markéta Skřivánková. Jaký byl týden ve městě?
2: Krásný den jsem poslouchal na Rádio Krokodýl. Strážníci dopadli na přelomu týdne kapsáře, který prý okradl mladého muže podzimujícího v Masarykově ulici. Tímavá svědkyně ho ale stihla vychotit. Strážníci díky tomu našli staršího muže v zápětí. Měl u sebe peníze i cizí platební kartu. Nejprve tvrdil, že jsou jeho, po chvíli ale přiznal, že je ukradl spícímu muži a peněženku odhodil do nedalekého koše. Teď je podezřelý z trestného činu. V Benešově ulici vzbudili strážníci muže spícího na frekventovaných schodech. Přestože byl silně opilý, podařilo se mu zvládnout dechovou zkoušku, kdy strážníkům nadýchal přes 5 promile, což může být i smrtelné, přivolali okamžitě záchranáře. Strážníci nepřetržitě kontrolující okolí hlavního nádraží si na zastávce všimli muže, který kouřil, což městská vyhláška zakazuje. Při ověření jeho osobních údajů navíc zjistili, že má platný zákaz pobytu na území Brna. Jako podezřelého trestného činu ho proto předali policistům. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
1: Markéta Skřivánková, městská policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: Nízkonákladová / realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirage,
2: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 8 vystoupení.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: a krokodýl.
1: A parádní podvečer, Brno, celá Jižní Moravo. Dneska je významný den pro Rádio Krokodýl, protože slavíme 32. narozeniny. 32 let s vámi, také díky, že posloucháte. No a teď už taky vydání hitparády Krokodýla pro tento týden. Tak, jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz. Začínáme s Miley Cyrus.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na kroku díl Sebastian hledám, vy už nehledejte. Podobně, jak mi píše tady Věrka, která poslouchá v Třebíči na 101,7 FM, tak máme pozdravit na grilovačku. Tak možná i nějaká bazénová party, my vám k tomu hrajeme.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: na Krokodýlu Alex Warren. Posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka. Hrajeme ty největší hity pro Brno a celou Jižní Moravu.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Na kroku dílo Ava Max hrajeme pro celé Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. Díky, že jste s námi. Dneska kroku dílo slaví 32 let. Díky, že jste s námi. No a teď je Mark Ember v hitparádě Top 50.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
3: Na krokodýl Mark Ember, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Mirka Wiener. Hity třeba i k bazénu, zdravíme na koupaliště Kraví hora, kde se poslouchá krokodýl. Tady je DJ Cyril.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 44.

0: Na krokodilo DJ Cyril, no a když jsme u těch koupališť, tak pozdravíme taky na koupaliště Biotop Brno Jih. Díky, že jste s námi. Tohle je Krokodil, hit paráda Bruno Mars.
1: Rádio Krokodil, hit číslo 43.

0: Na kroku dílo David Guetta Sia, posloucháte hit parádu TOP 50. Dnes, v den, kdy krokodýl slaví 32. narozeniny. Ano, slyšíte dobře, bylo to přesně v tento den, v roce 1994, kdy se roznězněla vlna 103 FM, no na ní vaše Rádio Krokodýl. Teď jsme v roce 2026 a tohle hitparáda TOP 50, tak jak hlasujete, my hrajeme. Partička Jelen.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Na kroku dílo Xendl X posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínar. No a teď pohodovka, Lola Young, Messi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Joška Šmukař s cymbálkou v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9. koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hit číslo 37.

S vámi je kroku dělat tohle hit paráda top 50 hity třeba i k bazénu a v takovém tom soukromém baráčku se čvachtá taky posluchačka Míša, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM. Díky, že jste s námi, i pro vás Offenbach na kroku dílo.

0: Krokodýl, hitpará na top 50, já jsem Mirka, přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv. V den, kdy Krokodýl slaví 32. narozeniny, teď David Guetta, Milky, nechte si chutnat naše hudební meníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Je to tak, krokodýláci, dneska je den, kdy krokodýl slaví 32. narozeniny. No a ještě než odpálíme top 30 největších hitů krokodýla, pojďte zazpomínat na rok 1994 s našimi retro jingly.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 30.

Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda Top 50. Nechte si chutnat naše hudební meníčko. Teď je, tak jak píše Tomáš, který poslouchá přímo v Obřanech, tak chce trošku do Itálie. S Italo Disco máme tady v hitparádě právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Děcko. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Tak co, krokodiláci, léto, bazén, možná moře. I na dovolenou vás zdraví krokodíla. Posílám Marka Ztraceného právě teď.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: posloucháte krokodýla, jak mi tady píše Míša, tak Posta poslouchá v Chorvatsku, má krokodýla v mobilu. Ano, přes naši apku nás můžete poslouchat kdekoliv na celém světě. Tak si nechte chutnat hudební meníčko krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24. Novinka Rádia Krokodýl.

0: Parádní večer, hrajeme na celé Brno, Vyškov, Horodín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Světově nebo Blansko. Tohle je paráda TOP 50, já jsem Jirka, hity třeba i k večeři, přejeme dobrou chuť.
1: Místo 22.

0: jste s krokodýlem, tohle je paráda Top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv. Ty největší hity, pro které hlasujete na www.krokodil.cz vám servírujou. Tady je Amy McDonald.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: Na kroku dílo Pohodová Amy McDonald, no a také hudební typ posluchačky Věrky, která poslouchá v Hodoníně. Díky, že jste s námi, no a teď je novinkový Ed Sheeran a Martin Garrix. Krokodýl, hitparáda TOP 50.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Posloucháte Krokodýla Tole, hitparáda Jirka a Jen Tank Band. Partička, která je z Brna, takže zdravíme. Krokodýl dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům. Lady Gaga, Bruno Mars, právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

Posloucháte Krokodýla v den, kdy Rádio Krokodýl slaví 32. narozeniny. Díky, že jste s námi. Píše mi taky Dominika, která nás poslouchá v Řečkovicích, že je

0: Nám je opravdu už těch 32 let a že děkuje, že jsme tady pro ní. A my děkujeme, že tady můžeme být pro vás. Krokodýl, hit paráda.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Drahokamy.
1: Na krokodýlo Mirai, drahokamy, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Vňar. Nezapomeňte, že vy podle toho, jak hlasujete, hrajeme. Hlasujete na www.krokodil.cz, tak pojďte tam přišouprout váš hlas, třeba pro Davida Guettu a Jennifer Lopez.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Vňar. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: na Krokodýl, David Guetta, Jennifer Lopez, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Vyňár, no a teď už poetika. Půlnoc, hudební meníčko Krokodýla.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 13.

0: Možná jste si právě teď dali s krokodýlem nějaké espresso, možná macchiato, nebo možná i cappuccino. Krokodýl posloucháte Hitparádu, teď David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Na Krokodýlu něco, co vás možná roztančilo na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. David Guetta, Tennis Wins, Stones and I. No a teď 10 největších hitů tohoto týdne. Huntrix, Golden.
1: Rádio Krokodýl. Místo 10.

0: Na kroku dílo Hunter x Golden, posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka Wiener, nezapomeňte hlasovat na www.krokodil.cz.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Tady je Krokodýl, tohle je hit paráda Top 50. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. No a teď Teddy Swims.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 8.

0: na krokodýlo. Bruno Mars a Rose, posloucháte Hit Parádu Top 50. Tak kdo bude dneska na čísle 1? Největší hit pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo? A nebo Blansko? Už za malou chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Naked na kroku dílo, posloucháte Hit Parádu Top 50, teď čtvrté místo, tam jste poslali svými hlasy Miraj a Evu Farnou.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pěstí.

0: Naked na kroku dílo, posloucháte Hit Parádu Top 50, teď čtvrté místo, tam jste poslali svými hlasy Miraj a Evu Farnou.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Na Krokodýlo Miraj, Eva Farná, vzpomeneš si, tak se to jmenuje. Krokodýl, hitparáda top 50, místo třetí, ale Farben.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 3.

0: roku díl posloucháte hitparádu Top 50, no a tady je jednička pro tento týden. Taylor Swift. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number 1. Místo první.

Na krokodýlo jednička hit parády Taylor Swift, no a teď už ty největší megahity všech dob. Na celém Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Parádní večer na celé Brno, celou Jižní Moravu, já jsem Jirka a mixu vám ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Tak si nechte chutnat, hrajeme pro Brno, Vyškov, Horunín, Břeclav, Znojmo, ale třeba taky Blansko, díky, že jste s námi.
0: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Už 32 let. Stále s vámi.
1: Krokodýlí party v obýváku, no a taky 32 let rádia Krokodýl. Díky, že jste s námi, krokodýláci, tak si nechte chutnat naše hudební meníčko Krokodýla, jak mi tady píše posluchačka Veronika, tak ta nás poslouchá už 32 let a je ráda, že nás má, tak zdravíme do Obřan, díky, že jste s námi.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio.

0: obýváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tohle je party možná u vás doma v obýváku, ale taky v garáži nebo někde na zahradě. Ať si užíváte třeba pod pergolou nebo grillujete, my vám k tomu hrajeme ten nejlepší hudební mix.

0: 32 let. Stále s vámi.
1: Já jsem Jirka a chci vám poděkovat za celý tým Rádia Krokodýl, že jste s námi. Ano, jsme tady už 32 let, no a dneska je ten den, kdy slavíme i ve vysílání 32. narozeniny. Pojďte si připomenout jeden z našich retro jinglů.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Parádní večer na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. Díky, že jste s námi. Do půlnoci vám hrajeme ty největší megahity všech dob. Připraveni? Pokračujeme. You shot me so damn.

0: Radio Krokodýl. Ty největší megahity pro sobotní noc vám mixuje Jirka Wiener.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

0: Už 32 let. Stále s vámi.
1: Jasně, že jo, tohle krokodýl, tohle je vaše rádio v krokodýlí party, v obýváku, možná na grilovačku vám hrajeme, možná k nějakému pivečku krokodýl, který dneska slaví 32. narozeniny. Tak si dejte i na nás, díky, že jste s námi.
0: Rok 1994. Už 32 let. Stále s vámi. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

chance just to touch your hand, or a moment.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Be-

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na skvělý úspěch lékařů v Břeclavi koukneme právě teď ve vysílání Krokodýla v Břeclavi a okolí nás sladíte na 99,1 FM. No a náročný zákrok tam za sebou mají lékaři právě z nemocnice v Břeclavi. Během jediné operace nahradili pacientovi oba kolenní klouby. Zákrok ale není vhodný pro každého, navíc vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. A tak ti si zaslouží rozhodně náš dík a další hit u nás na Krokodýl. Břeclav zdravíme na 99,1 FM. Krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Lužánky, Rašínova i Kohoutovice, brněnské kryté bazény čekají letní odstávky, budou mít bazény prázdniny. Tak prosím vás, plánujete v srpnu vyrazit na některý krytý bazén? Na několika brněnských sportovištích narazíte na zavřené dveře. Městská společnost Staré Sport totiž využije letní měsíce k pravidelné údržbě a opravám. Odstávka čeká několik bazénů, jak jsem říkal, Lužánky, Rašínova i Kohoutovice. Tak mrkněte, než vyrazíte na stránky, zda mají otevřeno, a dozvíte se potřebné informace. Teď ode mě největší hudební výběr. Jarek přeje hezký poslech. You can...

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.